0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Hitradio. Hitradio.
4: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

좋아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

nad vodou, ne náhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jeho Američané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazily Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
2: Karlovo náměstí v Třebíči ožije akcí mezinárodního mládežnického fotbalového turné Třebíč Open. Dnes od 15 hodin čeká návštěvníky doprovodný program. Těšit se můžete na korejské i freestyle workshopy, DJs, občerstvení, fotbalovou arénku i soutěže. Slavnostní ceremoniál pak začíná v 17.30 z Třebíče Markéta Báťová.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Ale co nás čeká teď, je Summer Party. Lea Dindější s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Rádiu právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát, tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

0: Hezké dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come on with.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Hezké dobré ráno, sobota, 20. červen. Bude horko, sem tam nějaká kapka deště, možná bouřka, tak ať už budete dělat cokoliv, užijte si ten den naplno. My pokračujeme dál.

0: třeba tanci až do rána. Co tahle pecka? Italo disco. Si, signorita. Color za chviličku. A aby toho nebylo málo, tak dáme trošku i změnu nálady. Pořád léto, pořád pohoda. Tak přidáme trošku elegance, nostalgie a toho správného večerního vibe. Třeba i takový typ, co si večer můžete pustit. Protože vás čeká ještě tohle. Jo, takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

Františkovi lázně Mandraže. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power, Felicita. Určitě znáte, tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát a je to od Gabry Ponte, Felicita 2025, letí za vámi právě teď.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
1: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi, hezký dobrý den, dobré ráno, 3 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

1990 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít vedle sebe Mitche Buchanana. Tak tohle je jeden z největších seriálových hitů 90. přátelé. Jimmy Jameson, I'm Always Here. Pobřežní hlídka na Hit Rádiu. Právě teď.

Minutka po čtvrt na devět posloucháte Hit Radio Summer Party, jede ve velkém. Ella Henderson, Rudimental, my pokračujeme dál, před námi Madonna, anebo It's Friday, ta-da-da-da-da-da, určitě zláte, a taky Ed Sheeran, spousty dalších skvělých hitů za posledních 30 let, tak rozhodně nikam neodcházejte a vstávejte s námi.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio. Hezké dobré ráno. Nejlepší letní hity za posledních 30 let a my si dáme trošku opět toho sluníčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Hezké ráno.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Počasí k dnešnímu dni jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hitrádio.
1: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Hit Radio stále s vámi 7 minutek po 9. Hezkou sobotu. Bude teplo. Ale my se vám postaráme o playlist. Nejlepší hity za posledních 30 let a mně tady přišla krásná zpráva od posluchačky Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku. Děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexe Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuji tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošlám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherné vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní, setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party a to léto bez Alexe si opravdu dokázat představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasněla, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Macarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra, tak buďte s námi a volejte.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass, a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkóně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie, a na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko, ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Kauma a Lambada, taková puntíkatá sukínka. Tak co, dáme nebo jdeme dál?
1: Zkusíme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. I see what you pego, Michal Telo.
1: Tak zkusíme tu poslední.
0: Do třetice, dobře, do třetice všeho dobré. Král 90. DJ Bobo Everybody.
1: No tak to je super.
0: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
1: Ano.
0: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
1: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
0: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
1: Ano, samozřejmě.
0: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
1: Ano.
0: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma Na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
1: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
0: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
1: Aha.
0: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou. Ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
1: No super. Tak taková... já si myslím, že to užiju tak já s dětma.
0: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody. Posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům a ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
1: Ano, ano, mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

0: Summer Party jede nezastavuje, před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě docela, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky. Pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
1: Dvě minutky po desáté, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine právě teď.

Dopoledne v plném proudu 9 minutek po desáté Summer Party a před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House. Je tady Rebelka Pink z Eteru Hit Rádia pro vás.

Vždycky takhle v ruletě rozdáváme i nějaký nezapomenutelný zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě, zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin a vy volejte na 800 937 937.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z Eteru Hitrádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeně nová ruleta s číslem 2 pro dnešní den, tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hitrádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježíš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
3: 11, už mi bylo před 2 dny.
1: Už ti bylo před 2 dny. Skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
3: Tak, dostal jsem... Co jsem dostal?
1: Koho?
3: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
3: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano.
1: Potřebujeme
2: to
1: ptal, vědět. Potřebujeme vědět to datum, takže 2 dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát 3 hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn, a na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď a Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
2: Tak jo.
1: Tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
2: Tak to. A se jdeme dál.
1: Dobře.
2: A jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
2: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
2: Ano.
1: Protože neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme dál. Typický letní song Fun Factory, I Wanna Be With You, kapela z 90. let.
2: Tak to jo,
1: ty to znáš.
2: To berem.
1: Matyášku, ty znáš?
2: Jo, znám jí.
1: Fakt jo, a odkaď?
2: Nevím, asi... Někde jsem jí, z rádia.
1: Někde jsem jí slyšel a tak mi utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
2: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na trojku, tak musíme hrát automaticky tu trojku. Ale myslím si, že tu trojku bude Matyáš znát víc. Než
2: tak
1: tohle,
2: trojky,
1: protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
2: Tak jo, zkusím na trojku.
1: Jo, do třikice všeho dobrý, tak schválně mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme.
2: Tak jsem na
1: Michael Jackson, znáš?
2: Jo, znám.
1: No tak skvělý, tak já si myslím, že to vyšlo do té trojice, co?
2: Tak to jo, to všeho dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj, můžeš skrz Ether Hit Rádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online, tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
2: Tak Máťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuji za celý ty roky s tebou, protože ty jste nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hit Rádio přeju všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Buď tak skvělým synem, jak maminka říká, ať ti to jde ve škole, jdeš do 7., 8.
2: Do 6.
1: Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
2: Tak jo.
1: Je to... Tram, tadadá! zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až z 18 zbraní na střelnici.
3: Wow.
1: No, já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
3: No tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.
3: Děkujeme, taky.

Lumi D a Dance with Somebody. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston. Každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání k vaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let, tak pojďte nám napsat ten váš na 777-937-777 společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko, tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k tomu vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

London Beat, You Bringing on the Sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777937777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce něco od skupiny Queen. Marcelka dělá obalovaný květák, nové brambory, tatarka a já skládám konferenční stolek nebudu říkat značku té firmy, ale prostě skládám konferenční stolek. Díky moc, milující Jirka z Nýřan. Tak ti řeknu, ať se ti stolek dobře podaří složit, ať tvoje milovaná Marcelka dobře uvaří ten váš dnešní sobotní oběd. A Queeni letí právě teď za vámi.

0: tady tak vlním u toho mikrofonu. Rema, Selena Gomez, typický letní song. Ježíš Maria, už mi chybí jenom ten aperol, nebo mochítko, alebo taky Sex on the Beach. Užívejte si dnešního dne naplno, za minutku 11:15 hrajeme hity na přání k vaření jenom a jenom podle vás, tak nám tady píše ahoj Lonko, Zuzka Vlachová, Lhota, vařím obalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina, chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok, děkuji, jste skvělí. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost, how do you do Roxette za chviličku, taky tady píše Martina, že by chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Snap. Tipy na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
1: Ahoj, to je Patrik.
0: Patrik?
1: Patrik, ano.
0: Odkud voláme, Páťo?
1: Prosím?
0: Odkud voláme?
1: Z Budišova.
0: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
1: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
0: Hezky pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný?
1: To. Já nevařím. Já pomáhně mám synka v traktoru a nahrnujeme snáže.
0: Hezky, pěkně, tak opatrně v tom horku, opatrně. Hodně pít vody, jo?
1: Pijem.
0: Co vám zahrajeme?
1: Synek má rád škvory, síla starých vín.
0: Škvory, no tak dáme škvory.
1: Takže já mu to tady dám na plný pecky a
0: jasně,
1: a on bude mít radost.
0: Pro syna a pro koho ještě?
1: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci to musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
0: jsme rádi, takže, že vás máme.
1: Takže bych řekl, že tak nějak jako, kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně ať nám zaprší, no, takže ať všichni potom se schladěj.
0: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory, síla starých chvíli letí za tebou, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.

0: I tohle hrajeme podle vás, pokračujeme dál, protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára, taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně, pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift, o tu jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Báťová.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, právě teď. Tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým za posledních 30 let ty nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororu. Tak o čem je tahle party je dead a proč třeba zrovna zombie, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky. Někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí z toho chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie, on hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší si nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kus, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový nevím, proč tu jsem a co tam dělám a jak jsem se tam dostal. Je to velmi nesebevědomý, když to řeknu takhle, ňouma, který si vůbec nevěří a má vlastně jenom dvě kamarádky, pak teda už i třetí. A s těma zažívá to obrovský dobrodružství a zároveň bych řekl, že hodně vystupuje ze své komfortní zóny, kterou vlastně má. Byla to zábava.
0: Celé natáčení byla zábava.
2: Ano.
0: Tahle party je dead, my si za chviličku řekneme víc. Já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party, nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme. Vydržte s námi. Come on,

0: Summer Party z Eteru Hit Rádia, ale my tady máme i tahle Party je dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie, humor, satira, emoce. Do toho známé tváře zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu. Taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion Giosi, čte se Děnděši a občas mi řeknou Degeši. Takže mladá krev plus taková stará garda, místy doslova krev, ale doufám, že jenom filmová. Tak jak bylo těžký sehnat vůbec jako finanční partnery, sponzory, tohle dát celý všechno dohromady? Palec nahoru.
1: Hele, bylo to strašně těžký a my jsme dostali tvrdý reality check, že když je člověk mladý a nemá žádný renomé,
0: ano,
1: tak dosáhnout na nějakou podporu jako z těch veřejných zdrojů financování, lomítko od státu, je jako téměř nemožný. A tak nám zbylo jenom obrátit se na nějaký soukromý sektor, takže sponzoři, investoři a teda jako strašně děkuju všem, kdo nám věřili, protože opravdu jsme přišli od nikud, jenom prostě s nějakým nápadem, ale ten nápad jako podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím, že i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
0: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
1: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombie masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. My právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
0: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
0: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď nevím, říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových těch vtipných historií.
0: Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
1: A já jdu jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samej zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
0: Ale všichni. Doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přežili v pořádku. Jaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage?
1: Ale ani ne,
0: jako,
1: takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
0: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio.

0: Beautiful day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kus a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adamku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Mm-hmm. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem, nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Mm-hmm. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobrý tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, CineStar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěl jít se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, pod tržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. Mm-hmm. My jsme vlastně už dřív spolupracovali na jeho studentském filmu a potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, mm-hmm. Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně je jeho hlavní téma i nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kus, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, ano, pojďte si vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, ano, přijďte do kina. No, nevím, já už jsem.
0: Kluci, díky moc, že jste dneska přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, Tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Summer Party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože Summer Party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tady pro vás i s 13. hodinou. Opatrní buďte na D1 směrem na Brno. V levém pruhu tady krátce před půl jednou havarovala 4.
1: Hit Radio. A my

Krištof a hned teď na Hit Rádiu Vysočina pozitivní energická pecka, kterou možná stejně jako já máte spojenou s divokou dobou covidovou. Tohleto období už je naštěstí dávno za náma, máme červen, léto v plném proudu, dneska to počasí přímo volá po nějakých letních aktivitách a já vám už za pár minut dám nějaké ty tipy, jak s dnešním dnem hezky kulturně naložit. Ještě předtím se ale v rámci naší summer party Hit Rádia Vysočina můžete těšit třeba na zpěvačku Becky Hill nebo jednu klasiku Vanilla Ice a Ice Ice Baby. To vás snad aspoň virtuálně trošičku schladí. S vámi je tu dneska Ivana Grande. K dnešku už to bude skoro rok, co jsme se v éteru slyšeli naposledy, takže já nebudu lhát, jsem trošičku nervózní tady ze všech těch čudlíků, zároveň mám ale obrovskou radost, že nás ladíte a že si to slunečné sobotní odpoledne dáme takhle pěkně společně. Tak užívejte, bavte

0: Kyhyla Topic na Hit Rádiu Vysočina. Máme sobotu 20. června a to znamená, že dneska pro vás ten náš krásný kraj Vysočina má hned několik zajímavých akcí, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Tak například můžete vyrazit na Karlovo náměstí do Třebíče, tam od 15 hodin začíná mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Třebíč Open, k tomu budou taky workshopy, těší se na vás DJ, nebude chybět ani občerstvení a všelijaké soutěže. Od 13 hodin taky můžete vítat léto v Herálci pod Žákovou horou. Tady se schladíte při bublinkové show, čeká na vás divadlo i promítání filmu Zootropolis 2. No a kromě toho samozřejmě pokračuje festival v Telči, v kempu Roštěnka a na tuhle tu akcičku se detailně podíváme za chviličku. Teď už se na vás ale v playlistu chystají Backstreet Boys, taky Billy Gillies a nebo Robbie Williams.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: Přesně 13 hodin 30 minut ladíte Hit Rádio Vysočina a tohle byli Backstreet Boys. V areálu kempu Roštěnka, kde to mimochodem já osobně naprosto miluju a není týden, abych se tam nezašla projít nebo třeba na něco dobrýho, tak právě tam už druhým dnem pokračuje hudební festival v Telči. A pokud vám ještě není pořádný horko, tak si tady můžete dát třeba trochu toho cvičení ve formě jógy nebo nějaký ten stand-up pro pobavení. Pokud ale chcete jít jenom za dobrou hudbou, tak i tak bude tohle místo pro vás to praví. Protože dneska se na vás těší interpreti jako Anaka, Vesna, Petr Bende, Rybičky 48, taky Richard Miller a mnoho dalšího. No a my jsme se na pár zvídavých otázek nemohli nezeptat jednoho z klíčových členů organizačního týmu Vojtěcha Noska. Třeba na to, co tenhle festival vlastně dělá jedinečným.
1: Souhra všeho, co tady máme, jednak je to tady to krásný prostředí u toho rybníka, je to ten doprovodný program a myslím si, že i vlastně ta dramaturgie toho festivalu, obecně vlastně výběr těch kapel, tak si myslím, že to děláme, jako náš tým si myslím, že to děláme dobře a tím pádem si myslím, že jsou u nás lidi spokojení.
0: Taky nás zajímalo, jakou tradici tenhle festival vlastně má.
1: Letos je to pátý ročník, vlastně je to druhý ročník, co jsme tady na tomto místě, v kempu Roštěnky, předtím jsme to dělali na starým zimním stadionu, takže už to má pětiletou tradici, každým rokem chodí víc a víc návštěvníků, lidi jsou spokojenější a spokojenější, takže si myslím, že se to ubírá správným směrem.
0: A dá se sem dorazit i s dětmi?
1: Určitě i dětem. Každý rok vlastně, když sleduju, jak jdou prodeje, tak se prodává hromada dětských vstupenek. Tím, že je to vlastně ve hezkém prostředí, máme tady pro ty děti jako dost vyžití, ať jsou to nějaký skákací hrady, ať jsou to prostě, letos tady budeme mít malování na obličej a další jako věci pro děti, takže si myslím, že je to určitě mířený pro děti i tím vlastně složím těch návštěvníků napříč těmi ročníky, je to určitě oblíbený pro celé rodiny.
0: Já myslím, že nic lepšího takhle na sobotu jsme si zkrátka na Vysočině nemohli přát. No tak vyražte, festival se na vás těší, no a já už do éteru posílám další hity. Pedro na Hit Rádiu Vysočina právě teď.

0: Eva Farná, kapela Miraj, 8 minut po půl druhé v playlistu Hit Rádia Vysočina. Já si tady tak jako průběžně čtu zprávy od vás, taky od mých kamarádů, co tak různě děláte, čím se dneska bavíte a samozřejmě jsou to hlavně koupačky, bazény, v plánu máte i nějaký ty večerní grilovačky, ale nikdo mi vyloženě nepíše, že by jel někam na výlet. Já tady jsem teda schovaná ve studiu s klimatizací, takže si to horko venku spíš jenom představuju. Každopádně dávejte na sebe dneska pozor, nepřehánějte to s fyzickou aktivitou, přeci jenom to sluníčko je nevyzpytatelný. I když je teda pravda, že co se tady tak jako dívám z okna okolo sebe, tak venku se nám trošičku zatahuje, takže dneska ty slíbený bouřky asi opravdu dorazí, radši s nima počítejte. Já vám už za chviličku pro lepší náladu posílám další letní hity. Bude třeba Samuel Jack a Feels Like Summer.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.

0: www.hcíny.cz.
1: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj@htp.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor. Hit Radio.
5: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Hudební spojení One Republic, Meduza a taky Leony dohráli nám právě teď. Za chviličku začne 14. hodina a i ta bude plná těch největších a nejlepších letních hitů, protože celý víkend pro vás v rámci naší Summer Party Hit Rádia Vysočina hrajeme to nejlepší, co vám rozproudí krev a naladí vás na blížící se prázdniny. Já vám už teďka můžu slíbit, že v příští hodině nás čeká třeba zpěvačka Debbie, Michelle Tello, taky Damiano David nebo Luna. Určitě si to nenechte ujít a zůstaňte s námi. There was something in the water, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: teploty v noci na neděli se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
0: 14. hodina s Hit Rádiem Vysočina, je tady Ivana Grandeva, zdraví ze studia, přeju vám krásnou pohodovou letní sobotu, no a jak jinak, naše summer party v éteru pokračuje, i další hodina bude plná letních hitů a vůbec takové té správné letní nálady.
2: Třeba! No,

The Key, The Secret, ladíte Hit Radio Vysočina 9 minut po 14. hodině. Já jsem si původně jako říkala, že by bylo hezký v tuhletu chvíli pozdravit naše posluchače k vodě, protože tohle je podle mě přesně ten čas, kdy se k té vodě chodí. Já si to moc dobře pamatuju z dětství, to byl takhle sobotní oběd, že jo, nějaká skvělá chálka od maminky, od babičky, menší odpočinek, potom se vzala deka, svačina, voda, karty a jelo se na koupaliště. Jenomže počasí mi trošičku udělalo čáru přes rozpočet, minimálně tady za zdmi rádia, protože v hlavě se zatáhlo, zapršelo a to vás předpokládám od té vody vyhnalo. Nicméně na zbytku Vysočiny by mělo být pořád ještě hezky, možná až moc, a tak zdravím tam, kamkoliv, kde se zrovna koupete, kam ta voda ještě za váma v téhle podobě nepřišla. A když už jsme teda u toho sluníčka, touch the sun, dotknout se slunce, takhle se jmenuje skladba, kterou si dáme právě teď. Debbie na Hit Radio Vysočina.

Posloucháte Hit Rádio Vysočina, za námi kapela Simple Plan. Já jsem tady posledních pár minut využila k tomu, že jsem si na internetu vyhledávala nějaký originální recepty na grill, protože chceme zítra taky trošičku pogrilovat. No a to máte pořád stejky, burgery, ryby, nějaký ty špekáčky, hermelíny a tak dále. A tak jsem si říkala, že zkusím najít něco, co jsem ještě neochutnala. A normálně při tom hledání na mě vyskočil článek tady z Vysočiny, že v Humpolci prý nově stojí takzvaný špekáčkomat. Fakt jako není to vtip, jo. Fakt to existuje. Je to automat, akorát si v něm nekoupíte klasický kafe nebo bagetu, ale špekáčky. Hele, za mě je to fakt originální, geniální nápad. Nám se třeba doma nejednou stalo, že jsme se rozhodli z minuty na minutu, že chceme si večer něco takhle opíct a ve všech supermarketech, protože bylo krásný počasí,

Jako jestli existuje hit, který vás zaručeně musí roztancovat, tak je to tenhle. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Neříkejte mi, že to s váma nešilo, protože se mnou teda jo. A bude to ještě divočejší, protože celý víkend tady v éteru Hitrádia Vysočina máme Summer Party a ten playlist je doslova nabušený hity, který jste možná už dlouho neslyšeli. Jeden takový je před námi, je to pecka, kterou já osobně miluju už od dětství, nechce se mi ani věřit, že je z roku 98, ale je to přesně tak. Naštěstí je ta písnička tak moc nadčasová, že se dá poslouchat vždycky a hlavně voní létem. Zpěvačka Luna a její největší hit Bailando právě teď, tady, pro vás. No a potom si dáme krásky ze skupiny Pussycat Dolls. Zůstaňte s námi na Hitrádiu Vysočina.

Pussycat Dolls 5 minut před 3:15 v letním playlistu Hit Rádia Vysočina. No jo, letní playlist, copak léto, před námi ho máme ještě pořád celé, to krásné, letošní a to je dobře, těšíme se. Mě by třeba zajímalo, jestli už máte naplánovanou dovolenou. V tomhletom směru to lidi okolo mě mají různě, že ano, někdo má dovolenou koupenou už od minulého léta, někdo si teď plánuje volno třeba na srpen a někdo se zítra rozhodne, že pozítří odjede. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, hlavně si to užijte. Každá dovča je skvělá, i kdyby vám třeba náhodou úplně nepřálo počasí, ale to se samozřejmě letos nestane. No a konec konců nejdůležitější je, že aspoň pár dní nemusíme do práce. Dovolená je taky název písničky od Xindla X, která už se tady na vás řítí z našeho playlistu. Tak si na to počkejte, za chviličku ji tady máte.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na

Za námi Tones and I a před námi ještě dva hity Stand By Me a taky právě teď On The Beach. Za chviličku už si dáme další zprávy, podíváme se na silnice i na počasí a odstartujeme další hodinu plnou letních hitů. Tak si to nenechte ujít.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině s 15. hodinou. Jdeme se podívat na silnice. Ani teď nám nehlásíte žádné nové nehody, počítejte pouze s uzavírkou Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě a taky Horního náměstí v Humpolci. Na obou místech se dneska koná akce a neprojedete tudy. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a koncília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Zatímco Česko se potýká s vedry, Švýcarsko a Německo zasáhly silné bouřky. V německém Rastattu zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu. A ve Švýcarsku padající větev zranila 16-letou dívku. Tenistka Marie Bousková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6-4, 6-1 a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Navarovou nebo Švýcarkou Golubicovou.
1: Fotbalový servis.
2: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápase proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpátky do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dneska už se mužstvo v komplexu v Mansfieldu vrací do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
0: Dnešní předpověď slibuje teploty dosahující až 34 stupňů, k tomu ale taky místy dešťové přehánky, mohou přijít i bouřky a připravte se případně i na lokální kroupy. I noc na neděli bude teplá, čeká nás 15 až 18 stupňů.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Pokračujeme s 15. hodinou a Summer Party na Hit Rádiu Vysočina. Skvělý letní hity, čistě jenom pro vás, jsou tady a že jich bude. Od mikrofonu vás zdraví Ivana Grande a už za pár vteřin nám to tady roztancuje Ricky Martin. Hezké sobotní odpoledne.

11 minut po 15. hodině dohrál Cyril, vyladíte hit Rádio Vysočina. Období letních festivalů začalo, možná už máte nějaký za sebou, nebo se na něj teprve chystáte. Já už třeba mám letos splněno. My jsme si s kamarádkou nadělili takový dárek, vyrazili jsme společně na jeden hudební festival plný rockový a metalový hudby a musím se teda přiznat, že obě jsme potom potřebovali pár dní na vzpamatování, protože už to zkrátka není takový, jako když byl člověk úplně mladý, když nám bylo třeba 20, 25, měli jsme na všechno sílu a nevadilo nám celý den takhle někde blbnout. My jsme se celkem unavili, taky ta festivalová strava, že jo, co si budeme povídat. Navíc nám tam několikrát slušně zapršelo, takže jsme se museli i sušit, ale shodli jsme se teda na tom, že za ten zážitek to rozhodně stálo a možná, že si to někdy společně zopakujeme. Určitě největší lákadlo vždycky je, když na tom festiáku hraje nějaký váš oblíbený interpret. Jo, takhle, kdyby vystupovali třeba Imagine Dragons, tak já prostě jedu hned. No ale špatná by třeba nebyla ani taková zpěvačka Pink. Co vy na to? Já teda nevím, jestli bude někde vystupovat, ale my si ji dáme teď, tady, na Hit Rádiu Vysočina.

0: APT, Rosie a Bruno Mars. No i tenhle ten hit se k létu perfektně hodí. Dívám se tady do našeho playlistu, máte se rozhodně na co těšit. Příští půl hodině tady budou tak skvělý hudební záležitosti, jako třeba ATB, taky skladba Life is Life, bude ale i zpěvačka Shakira, nebo už skoro kultovní záležitost Žijeme len raz. Hit Rádio Vysočina s vámi i v sobotu 20. června. Naše vysílání pokračuje a jsem moc ráda, že jste přitom s námi. Hit Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: Hit Radio. Hit Radio.
6: Bring the action.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ATB na Hit Rádiu Vysočina. Takhle okolo 15:30 si říkám, že by možná přišla vhod nějaká menší sváča. Já už ji teda mám za sebou, samozřejmě jsem si dala něco sladkého, protože to je moje. Kdo mě zná, ten to ví, tak se tím můžete nechat inspirovat. Mně takhle to jídlo vždycky zvedne náladu, ale taky mi připomene jednu super věc, o který jsem se dozvěděla relativně nedávno. A sice, možná to nevíte, sice, že už nějakou dobu existuje aplikace, která vám sestaví jídelníček na míru a rovnou připraví objednávku potřebných surovin, čímž si ušetříte spoustu práce a taky případný vyhazování nadbytečných potravin. To je přesně něco, co na tomhletom světě potřebujeme, takže já to naprosto chválím, určitě to taky vyzkouším. Ta aplikace se navíc jmenuje Guláš. Ještě takhle skvělý jméno to má, jo? Takže je to prostě znamení. Takže dobrou chuť, jestli zrovna svačinkujete, posílám pozdravy do všech koutů Vysočiny a teďka si dáme tu slíbenou hudební letní jistotu. Ego a Robert Burian. Žijeme Lenras na Hit Rádiu Vysočina.

0: 8 minut po půl čtvrté na Hit Rádiu Vysočina dohrála zpěvačka Shakira. Shakira. No, tak to by bylo asi tak všechno, co bych v tuhle chvíli chtěla říct. Za chviličku na Hit Rádiu Vysočina Whitney Houston nebo taky Bob Sinclair. Tak zůstaňte s námi.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Hit

Tohle byl Teddy Swims, přesně 8 minut zbývá do 16. hodiny. Laďte Hit Rádio Vysočina i nadále, za chviličku si totiž dáme další zprávy. Teď je tady Calvin Harris a hned po něm Deep Blue Something. Díky, že jste s námi.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině nemůže chybět ani s 16. hodinou. Tentokrát mám pro řidiče na našich silnicích dobrou zprávu. Nejsou tady hlášeny žádné nové nehody ani jiné čerstvé překážky v provozu. Tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do Česka dorazily první vydatné bouřky. Udeřily hlavně v jihočeském kraji, především na Prachaticku a Volinsku. Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat. Nejsilnější by měly být na území Čech. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy do půlnoci. Bouřky může doprovázet silné krupobytí. Pobyt v přírodě nám může znepříjemnit otravný hmyz, povinnou výbavou je tedy repelent. Jak ho správně používat, říká Lucie Korbeliusová z D-testu.
2: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
1: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená silnější odpuzení hmyzu, ale delší dobu, po kterou repelent působí. Americký prezident Donald Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Hlavní město Mexika chce před duelem s Českem omezit pití alkoholu na ulici. Metropole v pátek oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Duel Mexiko-Česko proběhne v noci ze středy na čtvrtek.
3: Bouřky, déšť a místy i kroupy. Přesně to najdete v dnešní předpovědi, kromě toho ale taky teploty dosahující až 34 stupňů. V noci nás čeká 15 až 18 stupňů, no a zítra v neděli bude opět teplo, v maximech až 32 stupňů, slunečno. Odpoledne a večer se opět mohou objevit dešťové přehánky s bouřkami.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
3: Sobotní summer party na Hit Rádiu Vysočina je v plném proudu. I 16. hodina bude nabitá těmi nejlepšími letními hity, které vám určitě zlepší náladu. S vámi je tu Ivana Grande.

Majestika Bonnie M. s Rasputinem na Hit Rádiu Vysočina. Určitě se v těchto dnech vyplatí poslouchat naše rádio ještě o kapku víc, protože až do 26. června hrajeme o plnou nádrž zdarma. Každý všední den hledáme jednoho vítěze, který nám pošle hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 s nějakou aktuální informací z dopravy. Tím pomůžete ostatním řidičům a ještě se zapojíte do soutěže, ve které pak každé všední odpoledne vybíráme jednoho výherce. Kdo jim bude, to se dozvíte vždycky od pondělí do pátku v 17 hodin 20.

0: 16 hodin 18 minut, tohle byl Miles Smith, Nice to meet you, naprostá hudební pohodovka. Dneškem nám zbývají přesně 2 týdny do prodlouženého svátečního víkendu. 5. červenec, den slovanských věrozvěstů, sice vychází na neděli, ale aspoň, že ten následující den, tedy podle kalendáře den upálení mistra Jana Husa, připadne na pondělí. Obchody by měly mít otevřeno, všechno bude tak, jak jsme běžně zvyklí. Každopádně si ale spousta z nás aspoň bude moc odpustit to jedno pracovní pondělí, což nikdy není na škodu. Poetika, Roxette a taky Taylor Swift, tihle 3 skvělí interpreti tu pro vás budou už za 2 minutky. Ladíte Hit Radio Vysočina v sobotu 20. června a naše summer party plná letních hitů pokračuje. Hit Radio.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: tak všechno mám.
1: Tohle byla kapela Poetika a skladba Blízko. No a blízko je taky zítřejší den. Jelikož předpověď na zítřek je poměrně pozitivní, může sice zapršet, ale minimálně má být teplo, tak by bylo fajn připravit si nějaký super program, ať z toho víkendu vysosáte co nejvíc. Můžu vám doporučit třeba slavnostní otevření cyklostezky v Brtnici v 11 hodin za druhou lávkou pod Kněžicemi, odkud vás čeká cesta na kolech až k hradu Rokštejn, kde budou majoretky a taky živá hudba. Kromě toho vás zvu i na zámek do Větrného Jeníkova, tady probíhají letní komentované prohlídky spolu se zajímavou soutěží pro děti. No a ještě jedna akce na závěr, v Babicích u Okrouhlice na Havlíčkobrodsku se bude slavit příchod léta, který si pro vás připravil lesní klub Země kvítek. Čeká vás tu šipkovaná pro celou rodinu, taky občerstvení a ohýnek. Tahle akce začíná ve 2 hodiny. No.

0: 16 hodin 39 minut a určitě jste poznali zpěvačku Siu na Hit Rádiu Vysočina. Tak se nám do módy prý vrací bermudy. Jestli si na tyhle ty široký kraťasy taky pamatujete z doby svého dospívání a úplně vám to není po chuti, nekoukejte se na to tak přísně. I bermudy se dají ušít elegantně. Móda se zkrátka pořád cyklicky vrací, vemte si třeba takový ledvinky, že jo? Nejdřív to byl obrovský hit v 90. a na začátku milénia, potom už to bylo trošičku trapný, teďka se to zase nosí. Sice už jako ne většinou okolo pasu, ale spíš přes rameno, ale pořád je to ledvinka. Takže jestli rádi jdete s dobou a sledujete trendy, na léto si určitě musíte pořídit bermudy. Zdravím z Hit Rádia Vysočina do všech koutů našeho kraje. Užívejte sobotu, ať už u vás svítí sluníčko, nebo třeba prší, jako tady u mě za oknem. No a za chviličku pro vás budu mít Cyndi Lauper, Eda Sheerana a taky Imagine Dragons.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: I just can't be with you like this anymore.

Ed Sheeran a jeho Galway Girl zazněla právě teď na Hit Rádiu Vysočina. Rozehrává se nám Farao a taky se blíží 17. hodina, tedy ta poslední, kterou tady dneska strávíme společně a která bude v rámci naší summer party opět nabitá skvělou hudbou. Rozhodně si na to počkejte, dáme si totiž například Venga Boys, Westlife anebo taky jednu naprosto vynikající novinku od zpěvačky Olivie Rodrigo. Tak už za chviličku.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině ještě jednou. Nehodu osobního auta máme hlášenou za Novou Vsí u Chotěboře. Raději tady počítejte s omezením. Další osobní auto narazilo do stromu za Želivem směrem na Humpolec. Tak za volantem buďte opatrní a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
2: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce téměř čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je už potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici zakázali koupání. Voda je nebezpečná kvůli synicím. Jen o málo lépe je na tom domanínský rybník na Žďársku nebo stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská nebo Brněnská přehrada jsou ale stále v pořádku. Současná vlna veder v Evropě zvýšila zájem o led. Médií oslovená berlínská ledařská firma ho nyní dodává po tunách a kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Největší poptávka je hlavně z klubů, barů a restaurací. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. V neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie.
3: Bouřky, déšť a místy i kroupy. Taková je předpověď pro větší část Vysočiny na dnešní odpoledne. V noci nás čeká 15 až 18 stupňů, no a zítra bude opět teplo, v maximech až 32 stupňů, slunečno. Odpoledne a večer se opět mohou objevit dešťové přehánky s bouřkami.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Začíná 17. hodina, ještě jednou si tady spolu dáme 60 minut plných letní muziky a pohody, tak zesilte volume a laďte nás i nadále. Na Hit Radio Vysočina s vámi právě teď Ivana Grande, já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu.

Westlife, další letní záležitost v našem hudebním playlistu. Tak teda nevím, jak vy, ale já z toho dnešního tropického dne moc nemám. Pořád se tady dívám z okna, jak venku krásně prší, fouká. Hodinky mi teda sice ukazujou, že je venku asi 28 stupňů, ale když se na to díváte takhle za tím sklem, tak to prostě nevypadá. A já teď tak jako přemýšlím, jestli ten déšť a bouřka přestane zhruba do té hodiny, kdy budu muset vyrazit domů, protože já se strašně bouřky bojím a za žádnou cenu bych teďka ven nevylezla. A to teda ani nemluvím o tom, že mám doma na balkoně čerstvě vypraný prádlo. Dneska jsem ho tam pověsila v domnění, že bude teda to slíbený vedro a že to stihnu uklidit dřív, než večer začne pršet. No, tak nic. Tak snad jste na tom líp, snad ta vaše sobota probíhá v klidu, neprší na vás a užíváte si víkend, třeba i takhle s námi a summer party na Hit Radio Vysočina.

0: Summer party na Hit Rádiu Vysočina je dnes, bude i zítra a tohle byl jeden z těch nových hitů, které vám tu servírujeme. Zpěvačka Olivia Rodrigo a skladba Drop Dead. Za mě naprosto výborná, v posledních dnech jsem ji poslouchala asi 100krát, takže mám obrovskou radost, že ji slyším i tady a že jsem se o ní takhle prostřednictvím éteru mohla podělit i s vámi. Za chviličku Venga Boys, Dan Barta a taky Daxos, tak zůstaňte s námi.
1: Hit Radio.

0: Vysočina. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, máme 17 hodin 30 minut a tohle byl Dan Bárta. Druhý den festivalu v Telči, konkrétně v kempu Roštěnka, je v plném proudu. Dneska se tam ještě můžete vyrazit mrknout na interprety jako třeba Anaka, Richard Miller, Rybičky 48 nebo taky na skvělou kapelu Besna. Kromě toho tu ale probíhají workshopy, různé aktivity pro děti, zkrátka všechno, co potřebujete, nejlepší festák. A my jsme se zeptali hlavního organizátora Petra Marečka, v čem on sám spatřuje to největší kouzlo tohohle festivalu.
1: Tak největší kouzlo festivalu je určitě příroda a to prostředí tady. Voda, stromy prostě a zeleň, to je to hlavní a krásný město Telč.
0: Taky nás zajímalo, co se třeba o tomhle festivalu obecně neví a je to velká škoda.
1: O festivalu se neví, že to dělá strašně málo lidí a každým rokem se to zvětšuje, takže spíš ta práce. To ty lidi samozřejmě nemůžou vědět, to je něco velkého.
0: A na závěr jsme se zeptali i na to, co by festivalu popřál.
1: Cíl je, aby si na to vzpomněli třeba až za 20 let.
0: No nezní to krásně. Pokud tam náhodou zrovna jste a ladíte nás, tak zdravíme. No a pro všechny na vlnách Hit Rádia Vysočina budu mít už za chviličku další letní hity.

0: 4 minuty před 17:45 nám dohrála kapela Train na Hitrádiu Vysočina. No a tenhle čas znamená, že se budeme muset pomalu rozloučit. Já se jdu teda podívat, jak moc venku pořád prší, jestli to zvládnu přeběhnout nebo ne. Vy si ještě každopádně užijte zbytek soboty a vlastně i celého víkendu. My se společně opět uslyšíme příští sobotu zase odpoledne od 13 hodin. Budu se těšit, teď už se Ivana Grande loučí, mějte se krásně a ahoj.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

0: zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.